plný, myš je tam. Uprostřed herny je to pořád stejný. Schoval se pod stůl, myš je tam. Šatně pod kabáty, myš je tam. Šup do koupelny, myš je tam. Uprostřed herny je to pořád stejný. Myš je tam.

Byla jedna žabka, její žabí pramáma, její žabí babka, malý žabce nadává. Moje žabí vnučko, neskákej tak vysoko, spadneš jako tůčko.

mame. Pro jistotu držme se radši hezky při zemi. Radši hezky při zemi.

0: to taky nechci, já jsem dost smutnej.
1: S tím jménem to chápu. No a co, Vrána?
0: Ne, to taky nechci, to by se mi smáli.
1: Aha, co si vybíráte, no tak tady Mačuda.
0: Je, to se mně líbí, to je takový jako japonský.
1: Tak jestliže máte slabost pro japonská jména, tak tu mám speciální jméno Toho.
0: Jo, já se chci jmenovat Toho, to se mi líbí moc.
1: Říkali labutě, kašleme na kutě, praštíme do toho.
2: Rádio Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
3: Rádio, v ktorom som kazí svet.
4: Slovenský rozhlas uvádza piatu časť čítania na pokračovanie pre deti z knihy Roberta Louisa Stevensona Ostrov pokladov. Preložil Peter Ždán, účinkuje Jozef Šimonovič.

0: skončila sa druhá časť zo seriálu Sadrová kostička, či Sadrová pestička. Joj, počkať, jaj, Sadrová sedmička.
1: Príbehy z nemocničného prostredia napísal Vladimír Kliman.
0: Text preložila Viera Lorencová.
1: V réžii Rie Paldiovej účinkovali Viera Richterová, Peter Rúfus, Monika Michnová, Katarína Vizinová. Koho tam ešte máme, Brebtík?
0: Je tam ešte Robert Roth, Ivan Šándor, Martin Kudhan, Martin Dánaj, Michal Michna,
1: Soňa Ulická a Michal Dočolomanský.
0: Dramaturgiu mal na starosti Julius Gajdoš.
1: A hudbu Dana Reková.
0: Zvuková a technická spolupráca
1: Ľuboš Klásek a Emília Miháleková.
0: Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1987.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rodeo Junior.
2: Mark Twain, Dobrodružstva Huckleberryho Fina. Preklad Otakar Kořínek. Číta Stano Král.

0: Tak čo, milí moji poslúchači, poslúchali ste dnes?
1: A zaslúžite si rozprávku?
2: Že nie?
0: Aj tak ju dostanete.

0: skončila sa druhá časť zo seriálu Sadrová kostička, či Sadrová pestička. Joj, počkať, jaj, Sadrová sedmička.
1: Príbehy z nemocničného prostredia napísal Vladimír Kliman.
0: Text preložila Viera Lorencová.
1: V réžii Rie Paldiovej účinkovali Viera Richterová, Peter Rúfus, Monika Michnová, Katarína Vizinová. Koho tam ešte máme, Breptík?
0: Je tam ešte Robert Roth, Ivan Šándor, Martin Kudhan, Martin Dánaj, Michal Michna,
1: Soňa Ulická a Michal Dočolomanský.
0: Dramaturgiu mal na starosti Julius Gajdoš.
1: A hudbu Dana Reková.
0: Zvuková a technická spolupráca
1: Ľuboš Klásek a Emília Miháleková.
0: Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1987.

0: a je po šibačke, vlastne po skladačke príbehu. Veľkonočná nálada v septembri. No, stálo to za to.
1: Akurát si si vymenil tú skladačku a šibačku, lebo naozaj je po šibačke a nie po skladačke. Ale táto časová skladačka, to by sme tak mohli povedať, v rozprávkovom paneláku sa naozaj vydarila.
0: A pripomíni nám, že takto sa volá aj celý tento memoriál, teda seriál.
1: No a teraz sme si vypočuli jeho 16. časť. Všetky tieto rozprávky napísal Radek Bachraty, dramaturgiu mala na starosti Katarína Revalová a hudobnú dramaturgiu Lígia Vojtková. O zvuk sa postarali Ľuboš Klásek a Jozef Dobák. Rozprávačku Zuzku Kronerovú režírovala Ria Paldiová.
0: Vyrobil Slovenský rozhlások, teda vlastne rozhlas, v roku 2001.
2: Dve piana neboli křídla, se v sobě navzájem zhlídla. Zatímco zněla serenáda, se zabouchla a měla se ráda. Když hrála spolu šťastná byla a na sebe se naladila. Jo, měla se ráda velice, sama bez sebe hrála smutnice.

sílech lásky se vznášela jak notové svazky. To když někdo průvan způsobí, láska začíná. 1, 2, 3, 4, 5 na doby.

když šla spolu na uvertúru. Hrála forte, ať jsou všichni vzhůru, a že jim spolu bylo prima, počase měla malá pianina.

0: když omrzí rozpálená střecha. Kočka se jenom válí.
1: A vy?
2: No co to je? To je ňuňánek, to je ňuňánek. No kdo tě podrve, kočičko, kdo pak?